to ale asi bude ti, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,

0: Buk. Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák. Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
1: Wahrscheinlich Katzendreck.
0: Oh, Donnerwetter, Himmel auf den! A to je šia robota, he? Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmel, Herrgott! Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
2: Takže ako herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Osakony poskrivodí pirel peskre dromehá, varekana pes vás delopre, varekana perel téle. Rovel asab na starvaj asal prekalo apsa. Romano vodi na neaver. Sikavel pes avri prekalo gila, save penge denomanuša generácia tar pre generácia. Andro gila save ulon sako dives neve. Soske neve hinet he o aktuálna dživibna skre situácii. Kana andro temeskro džanibna skro pusti kengroker, andro prešov, andro berša duj ezeros te dešujek, džio duj ezeros dešu štár, kerde o nacionálno projektos o dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra, jeď maškaro aktivity sa ste kidelo pre bud romane gila, andalo bud žánry. Kana len palis šunenas, arakhle, hoj buterval, lengri interpretácia nalikerel očáče lava andre gili. Odáhin, hoj bud lava kana pengila ven hineb hagerde. Avka hoj varekana len naštite achaľol. Vaj ogilutno lil o lava andalo buter gila uthove len andrejek. Soske o originálno čáče lava pen imar bisteren. Odá fenomenos dikľam. Kana kerahas e dokumentácia palo amatérská folklórna note je paš profesionálna grupy. Vašo dá sa skergi kady gilengri pustik. E gilengri pustik hni avri andro trinč chyba, odáhine romani čip e slováčiko te anglicko čip. E pustik hni klasicko lile skri, pažlate hino toho do teo audio CD, kajšaj arakhen dešu panč romane gila. O bonus hino e oficiálno verzia romani hymna Dželem Dželem. Gilengro pustik šaj arakhen pro portálos www.portalsvk.sk. E gili džalas romni palodrom. E gili arakhľam u dokumentingiam pro bašavim naskrot hek helib naskro sikavi ben so kerdias o teatro Romatan andalo Košice androga v Svinia. Vašo čavore so pieren pre základno škola sar o kultúrno te sikavim naskro kidipen andro aprilis duj ezera te dešu trin. E gili, giliadia som Milan Godla. O dženo andro teatro skro kolektivos. E gili hini perasutni, o perasutno vakeriben maškaro murš te e džuvli. Giliavel Dominika Klempárová, Bašaven Gypsy Kings Revival.